Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Michael Jackson, Off the Wall, historické desky z roku 79. To byla deska, která byla už dost úspěšná, ale pak přišla ta ještě mnohem úspěšnější, je ta deska Thriller. Vy posloucháte Old School na Core Music Radio. Vítá vás u něj Jakub Nelín. Funky, disco, black music a tak, let 70. a 80.

kousek s naprosto úžasnou aranží, letící bomby, The Gap Band, You Dropped a Bomb on Me na Color Music Radio Old School. A já jsem skoro ani nestihl popřát příjemný poslech na začátek. Tak ještě jednou příjemný poslech vám přeje Kupelín. The Three Degrees už za chvilku, stejně jako Donna Summer. Teď si dáme Up Rock. To jsou Rocksteady Crew.

Love and Kind, Donna Summer, Old School na Cover Music Radio. Dáme si nějaké hitovky, Dancing on the Ceiling a Lionel Richie, prvním březnovém Old School, tedy pardon, březnovém, no, prvním červnovém Old School roku 2026. A potom taky Imagination a Music and Lights. No a teď jedna velká hitovka, která se dnes hraje v diskotékách, třeba i pražském Lucerna Music Baru, na to lidi stále veselé tancují. A to jsou Pointer Sisters a jejich asi největší hit. I'm so excited tady na Core Music Radio.

Ja, funky, trochu diskovec, Imagination a Music and Lights. Old School na Core Music Rádiu si dáme další funky i disco dohromady. I wanna funk with you tonight. To je Giorgio Moroder. Potom přijde instrumentaka Moon Boots on Orlando Real Sound a taky Seron. No a parádní záležitost Black is Back. Tak i nadále příjemný poslech hudby 70. a 80.

Seron a teď Malcolm McLaren. And the world famous Supreme Team. Láska a kousek. Kousek AJ. Folcku na Core Music Radio. Jako předposlední kousek.

DJ, the world famous Supreme Team a Malcolm McLaren. No, old school pro tenhle první červnový týden roku 2026 končí. Na závěr 90. se podíváme na takový krásný kousek, který není úplně ve stylu funky rap a black music, ale je to hezká věc, se kterou se tenhle týden loučí jako Kmelín a naslyšenou za týden. Buď ve středu v premiéře od 14 hodin, anebo v pátek v repríze o 6. Tak naslyšenou. A tohle jsou samozřejmě Pulp.

go check out some rare function, baby.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon. Color Music Radio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Dneska je 19. června. Je pátek a svátek nám slaví Leoš a Leo. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují ještě větší teploty a vyšší než včera. Pojďme si říct, že podle tedy předpovědi by mělo být téměř na celém našem území jasno, a to od rána až do noci, jen opravdu výjimečně. Já tady vidím jeden jediný mráček, a to na Karlovarsku někdy v odpoledních hodinách, ale moc bych tomu nevěřil. Pojďme si říct, že opravdu teploty by měly a slunce být nadstandardní, protože po ránu ještě 18 až 19 stupňů v odpoledních maximech, ale potom 31 až 32 stupňů. K večeru se ochladí na 23 až 27 a přes noc potom 21 až 25 stupňů. Wow, to bude takovýhle vedro i v noci, jo. Ne, tak 21 až 22, tak jsem to trošku přehnal. I to je ale dost tedy teplo na to, že to bude v noci. Takže maxima 32 stupňů pro dnešní den. Zmiňovaná hitparáda už tady je od včera, to jste asi poznali. No a bude pokračovat i v následujících dnech. Tak to je předpověď počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky, a to ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí od legendárního Methodmana s názvem Methodman. Ano, přátelé. No a v tomhle rytmu se ponese celá první část pořadu Frikolora. Pak se podíváme na rubriku Frikolora Info, tedy informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. No a v druhé části, jelikož je dneska pátek, nečeká nás nic jiného než klacky v kýblu, tedy drum, bass a jungle. No a s tím spojená soutěž společně s Lety Trollem. Budeme opět tedy losovat jeden lístek budeme losovat, ano přátelé, lístek na festival Lety Troll, který proběhne na přelomu tedy července a srpna, a to v Mostě u jezera Most, a vy můžete se Frikoloru vyrazit úplně zdarma, protože i dnes budeme soutěžit. No a zavřeme to opět reprízou rubriky Frikolora Infos. Plán je jasný, a tady je ranní rutina je neměná. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Kenny West, taky Lil Wayne, Thank You, teď ale trošku jiná sestava. Guru MC Solar, další věc v dnešní ranní Frikolory, je 2.40 minut po 8 hodině a pro vás pečlivě připravuju informace, které nepotřebujete, nechcete a neměli byste vidět. Rubrika Frikolora Infos už za 13 minut tady u nás na Koloru. No a samozřejmě pořad Frikolora za Gramcem a DJ Friky, za Mikrákem stejně tak. 2 hodiny vysílacího času mezi 8 a 10 se vám snažím zpříjemnit pomocí tohodle vysílání. Tak

pořad Frikolora. Časomíra tady ve studiu ukazuje 53 minut po 8 hodině, takže jdeme s lehkým předčasem, takzvaně. Jsme trošku dopředu a dnes je 19. června. Svátek nám slaví Leošové a Leové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude, ano přátelé, i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu krásný a až možná na mě dost a více, než je potřeba teplej den. Tedy slunečno na většině našeho území a teploty po ránu by se měly pohybovat kolem 19 až 21 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 29 až 32 stupňů. K večeru se ochladí na 22 až 27 a přes noc potom 17 až 19 stupňů nad nulou. Takže takováhle hitsparáda bude provázet dnešní den. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první je tady vytahování zavazadel z přihrádek při evakuaci letadla může vést ke katastrofě. Varují experti, úložné skřínky na zavazadla, která se nacházejí v letadle nad sedadly, by se mohly během cesty zamykat. Tvrdí to zástupci Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA. Podle nich se lidé v nouzových situacích snaží zachránit svůj majetek, čím však ohrožují životy. Asociace proto spustila kampaň, jejíž motem je Zachraňte život, ne zavazadlo. Návrh organizace, která sdružuje stovky leteckých dopravců z celého světa, je reakcí na videa, která se čas od času objeví na sociálních sítích. Někteří lidé při evakuaci letadla vše natáčejí, táhnou sebou svá zavazadla a značně tak zpomalují celý proces, což může být mnohdy fatální. Nejznámější případ tohoto typu se odehrál v květnu roku 2019, když na moskevském letišti Šeremetěvo začalo hořet letadlo společnosti Aeroflot. Při incidentu zahynulo 41 lidí, přičemž hlavní příčinou bylo, že cestující z přední části letadla vytahovali svá příruční zavazadla, blokovali uličku a zpomalovali tak evakuaci. No a my pokračujeme dál. Další informace, pozor na horko v autě. Unavuje stejně jako alkohol. Léto se rozhodlo naplno ukázat svou tvář, což ocení děti na koupalištích. Řidiči ovšem už ne, protože vysoké teploty a prudké slunce je vyčerpávají. A když se k tomu přidá nevyspání z teplé noci, je to velké riziko. Je prokázáno, že vysoké teploty, především když trvají několik dnů, za sebou výrazně ovlivňují chování řidičů, ale i chodců nebo cyklistů. Většinou mají lidé v horku problém s udržením potřebné koncentrace, pomaleji reagují a snadněji se unavují a často jsou i podrážděnější. Na silnicích se pohybuje velké množství pomaleji a hůře reagujících lidí. Ti navíc bývají nejrvoznější a náchylnější k rizikovému i agresivnímu jednání. Prosluněné letní počasí ke všemu vyláká na silnici ještě větší počet cyklistů a motocyklistů. To s sebou nese zvýšený počet vážných dopravních nehod, říká Roman Budský z platformy Vize 0. No a poslední informace dnešního rána, kterou nepotřebujete vědět, Češi na sociálních sítích tráví 137 minut denně. Oproti loňsku si polepšili, čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli, spíše je používají úsporněji, otevírají jako každodenní rutinu, ale méně aktivně na nich hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Vyplývá to z květnového průzkumu Digital Index mezi více než 1000 respondentů. Facebook se po letech poklesu vrátil na 67% pravidelných uživatelů a potvrzuje roli silného prodejního kanálu. V roce 2026 přes něj nakoupilo 20% Čechů. TikTok naopak po období růstu klesl z 20% na 18% pravidelných uživatelů. X pokračuje v dlouhodobém poklesu a dostal se na 7% uživatelů, kteří na něj chodí pravidelně, zatímco Instagram se po letech růstu stabilizoval na 47%, což z něj dělá třetí nejpoužívanější sociální síť v Česku.
To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Já jsem to vzal dneska nějakým fofrem, je 8:50 minut po 8 hodině, takže vám prozradím ještě dvě věci. Ta první je, že po reklamě, kterou odpálím za chvíli, se vrhneme hned na soutěž. Ano, přátelé, bude tady soutěž s Lety Trollem, tak jako minulý a předminulý a předpředminulý týden i dnes si budete moci vyhrát lístky na tenhle ten libovej festival, který bude na přelomu tedy července a srpna, a to v Mostě u jezera Most. No a zároveň vás taky chci pozvat dnes do Litoměřic, protože v Litoměřicích vystoupí moje maličkost. Ano, přátelé, my pokračujeme v krasojízdě společně s Činasky tour, která tedy objíždí celou republiku, a teď nás čeká tedy relativně blízký místo Praze, ono to totiž v Praze nebude, tak Litoměřice by mohly být pro vás třeba pro ty, který by chtěli vyrazit tady někde z okolí, a nebo samozřejmě z Litoměřic, a nebo z Liberce, nebo z Ústí, nebo odkudkoliv, třeba i z Valašského Meziříčí, pokud jste tam nestihli ten minulý týden. Tak to je pozvánka na dnešní vystoupení DJ Frikyho před a po Činasky. No a teď už zmiňovaná reklama a za chvíli opět muzika. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Radio. Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

hodině. A první novinka, Hoax, So What, Dynamite MC, Treat the Needle, za chvíli Escape, If We Keep the Fire Burning. No já zdravím Tomíka, mýho pašeráka kontroléru do letadel, ten píše, že zamykání tedy vrchní části, tedy...

společně tedy s Lety Trollem a s pořadem Free Colora, který v pátek hrne novinky ze světa jungle a drum bassu. Na to už jste si zvykli, Dubs and Down a Tanukechi, taky Genesis Anja, ACMC, tahleta trojka má na svědomí věc, která nám dohrává. A já mám pro vás soutěžní otázku. Ta dneska nebude tak lehká jako obvykle, přece jenom vás vždycky soutěží hrozný granát a říkal jsem si, udělám jim to dneska těžký. Pojďme si tedy zasoutěžit. V loňském roce se Lety Trollu zúčastnil člověk, který si říká DJ Freaky, překvapivě. A mě zajímá, na jaký stage, a tedy potažmo, jak se stage jmenovala, na jaký stage, jaký název stage byl, na který jsem loni ve čtvrtek vystoupil. Tak pokud to víte, nebo pokud jste byli, nebo pokud to zjistíte, tak můžete vyhrát na letošní Lety Troll, kde tedy hrát nebudu, lístek a to tedy zdarma společně s Frikolou. Jak se jmenovala stage, na který jsem v loni vystoupil na Lety Trollu? Pokud víte, jak se ta stage jmenovala, napíšete na instagramový účet DJ Freaky Fling správnou odpověď a stejně jako Kuba minulý týden, tak i vy tenhle ten týden můžete vyhrát tedy lístek na Lety Troll. Ano, přátelé, DJ Freaky Fling Instagram, dáte follow, napíšete správnou odpověď na soutěžní otázku, jak se jmenovala stage, na který loni tedy vystoupil na Lety Trollu DJ Freaky. Je to složitější, ale my jsme to vymysleli takhle se Zuzalkou a myslím, že to je fér to udělat trošku těžší dneska. Předtím ty otázky byly fakt jako hodně, hodně jednoduchý. Tak to je pro dnešní den o lístek na Lety Troll. My se vrátíme k muzice, čeká nás Oh My, Billy Boots a další novinka tohoto týdne v rámci drumbassovýho a junglovýho setu tady u nás na Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, a my soutěžíme. A přátelé, já mám takový pocit, já jsem teda ještě neprojel úplně všechno, jo, ale já jsem viděl, že to bude těžší dneska. Ale já mám pocit, že tam není jediná správná odpověď, přátelé. Já jsem zadal do... Já si to samozřejmě pamatuju, ale protože jsem viděl, že tam není žádná správná odpověď, tak jsem zadal to AI, aby mi to prověřila, a ta potvrdila moji domněnku, že si pamatuju dobře, kde jsem hrál. Jestli se tam někde stála nějaká přesmyčka ve vesmíru, tak nevím, ale prostě ta stage se jmenovala podle toho, jak podobně vypadala, jo? Jenom takovej jako... No a pokud byste nás naladili až teď a chtěli byste soutěžit o lístek na Lety Troll, tak já vám samozřejmě soutěžní otázku zopakuju. Jak se jmenovala stage, na který v loňském roce vystoupila moje maličkost, tedy DJ Friky, na festivalu Lety Troll? Pokud to víte, správnou odpověď napíšete do instagramového účtu DJ Friky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď. Jak říkám, já jsem tam ještě žádnou správnou odpověď neviděl a že tam těch odpovědí je fakt rcáranec. Takže zkuste se na to zaměřit. Já jsem to dneska udělal trošku těžší. Přece jenom je to lístek na Lety Troll. To není věc za 5 korun, ani za 1000 korun, ani za 2000 korun. To je lístek, prostě drahý lístek. To stojí za to si třeba i zastavit v autě, zkontrolovat si, kde vystoupil DJ Friky na Lety Trollu v loňském roce, napsat to na Instagram a doufat, že budete ty vylosovaný a vyhrajete ten lupen. Tak pojďme zpátky k muzice. To bylo Born for Speed a McKinney. Teď už, ale IMI a Capital Dubs taky Kai a věc s názvem One Step Bad for Life Remix.

Lokosa, ahoj, pozdravil by si Patrika do Nových Zámkov, pušte nám v práci vaše rádio už asi měsíc, tak i na Slovensku nás poslouchaj. Wow, bratia, zdravím.

máme tady první správnou odpověď, takže není to tak složitý, přátelé, ale kdyby odpověděl jenom Jirka, tak je to jasný s tím slosováním, ale vy samozřejmě si na to tedy dáte větší pozor, tak abyste se třeba případně opravili, to není problém.

a už tam lítá. Posloucháš Color Music Radio, jediný je ranní pořad, kde můžete slyšet živý DJský mixy, taky ranní škrábání, spoustu blbých keců, ale hlavně tu nejnovější, nejaktuálnější muziku. Tohle je One Step, AMI a Capital Dogs, za chvíli úplně aktuální.

No, my jsme to trochu zvolnili a odlehčili, přece jenom má být krásný hitsparádní den a není potřeba to úplně odpálit od startu, ale ono se to může hned zvrtnout, vy to znáte. Tohle je další novinka, Quiet Strong a Northbridge, další novinka z dnešního dne.

36 minut po 9. hodině. Já vás pozvu ještě na jednu akci. Každý rok pořádáme společně se Zdalkou už dlouhou dobu věc s názvem Czech Scratch Barbecue. Ano, přátelé, grilovačka, taky scratchovačka, fingerdramovačka, setkání DJů v letním kině Houštka. Bude tomu taky tuhle neděli, navíc je den otců, přátelé. Ty scratcheři, i když to třeba není úplně ideální, jsou většinou muži, ale máme tu i dámy, ale převažuje ta mužská populace. Vemte sebou klidně, pokud vás scratche zajímají, svoje dětské. Zuzanka teď schání brouzdaliště, já scháním pípu a samozřejmě nescháním páčí. Máme ale něco na grill, pokud byste si chtěli zaskrečovat, nikdy jste to nedělali, je to otevřený. My to prostě máme takhle, je to komunitní věc, tak aby se k tomu třeba dostali lidi, který by se k tomu standardně nedostali, takže pokud byste chtěli Czech Scratch Barbecue v neděli, letní kino Houška, Stará Boleslav od 1 hodiny odpoledne, přijede třeba DJ 5, náš nejlepší turntablista, taky třeba DJ Mike One z Chomutova společně s dalším českým šampionem DJem Stroťou. Taky slovenský šampion tedy přislíbil, že by se mohl zastavit, a to DJ Tentato. Podle informací by se mohl dostavit i aktuální šampion DJ Simon Czech. Taky tam budu já. No a spousta další, takže tam bude rozhodně na co koukat, koho se zeptat, kdyby vás to zajímalo, tak jste prostě zvaný. A to takhle nechci úplně, jako aby tam bylo milion lidí, ale ono tam stejně milion lidí nebude. Je to vždycky hodně komunitní věc a klidně sebou vemte děti, protože je to kids friendly.

Ještě jednou zopakuji soutěžní otázku o lístek na Lety Trolla. No přátelé, sluch vás nešálí. Teď jsem málem se s tom sám zamotal, přátelé. Sluch vás nešálí, ano, slyšíte správně. Můžete vyhrát lístek na Lety Troll. Pravidelnost nese ovoce a my díky tomu, že už tady nějaký ten pátek tedy prezentujeme novou drumbassovou muziku, všiml si nás i takový festival jako Lety Troll a to nejen tedy jako rádi, ale i vás posluchačů a nabízí vám lístek. No a jelikož jsem loni byl součástí line-upu, tak se soutěžní otázka točí kolem toho, jak se jmenovala stage v loňském roce, na který vystoupil DJ Freaky. Přichází spoustu špatných odpovědí, chodí i dobrý, ale prostě není to evidentně jednoduchý, nemělo to být jednoduchý. Jak se jmenovala stage, na který v loňském roce vystoupil DJ Freaky na Lety Trollu? Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď a v pondělí se dozvíte, jestli jste byli ty šťastný a dostanete lístek na Lety Troll ode mě, od Lety Trollu, pomocí Color Music Rádia úplně zdarma. Tohle je Burn the Kingdom a my si dáme ještě jednu věc. A pak už na řadu přijdou Frikolora Info a samozřejmě telefonát Martinu Svátkovi. Bude tady klasická předávačka z Frikolory na Holiday Edition. Posloucháš Color Music Radio.

Katale je ta scorer, další novinka dnešního dne. Včera se prohrál nějaký fotbal, můj kamarád Milánek, když jsem mu přinesl k jmeninám pivko, tak mi říkal, že jsem úplnej debil, páč fotbalu nerozumím. Tak jsem říkal, já ti radši půjdu, Milánku, opravovat bazén, páč to pro mě bude líp strávený čas, než koukat na to, jak se někdo honí za míčem, ale to samozřejmě je od každého odkusu. Já jenom prostě nejsem fotbalový fanoušek, to se nedá svítit, no. Tak doufám, já vlastně ani nevím, jak to dopadlo, protože jsem šel pryč, když dali na toho 1-1 góla, tak se Milánek začal rozčilovat, říkal, já jdu radši něco dělat, čemu rozumím. A to jsou bazény třeba. A nebo DJing, další a poslední novinka, Beak a Pressure, poslední novinka dnešního rána v rámci Frikolory.

0: byl závěr dnešní Frikolory, přátelé. No a stejně jako vždycky i dnes to uzavřeme informacema o tom, abyste věděli, do čeho jste se zbudili. A ještě předtím, pro vás, který jste naladili až teď, dáme ještě možnost soutěžit, abyste i vy se mohli zařadit do slosování o Lupen na Lety Troll. A soutěžní otázka je naprosto složitá, protože mě zajímá, jak se jmenovala stage v loňském roce, na který vystoupil někdo, kdo si říká DJ Freaky. Pokud víte, jak se jmenovala stage, na který jsem vystoupil v loňském roce na Lety Trollů, tak to napíšete na Instagramový účet DJ Freaky Fling. Ještě vám dám třeba do 11 čas v klidu. Nikam nespěchejte, pokud řídíte, dám, slosuju to všechno. DJ Freaky Fling, dáte follow, napíšete, jak se jmenovala stage, na který jsem v loňském roce vystoupil na Lety Trollů, a je možný, že vyhrajete lístek na Lety Troll. Tleskám vám, přátelé, a teď zpátky k dnešnímu dni. Ano, přátelé, i dnes jsme se zbudili do dne a ten den je pátek 19. června, svátek slaví Leoš a Leo a bude hitsparáda. Celý den slunečno na celém našem území, jen ojediněle by se mohlo v poledne v Karlových Varech trošku zakabonit a teď tam dokonce ukazují nějakou kapku deště. Uvidíme ještě, ale každopádně teď už teploty a ty budou nadstandardní. 17 až 18 po ránu, v odpoledních maxim potom 28 až 32 stupňů, ano přátelé, k večeru se ochladí na 22 až 28 a přes noc potom teploty kolem 17 až 19 stupňů. To jsou informace o počasí, bude vedro jako kráva, my dneska vystupujeme s činaskama, tak doufám, že to proběhne bez nějakých úpalů a tak, páč to bude brutální, ale je léto, přátelé, léto a to sebou nese takovýhle vedra, i když 32 je na mě taky moc, takže to je v rámci teplot. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Nevytahujte zavazadla z přihrádek při evakuaci letadla. Může to vést ke katastrofě, varují experti. Ano, přátelé, úložné skřínky na zavazadla, která se nacházejí v letadle nad sedadly, by se mohly během cesty zamykat. Tvrdí to zástupci Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA. Podle nich se lidé v nouzových situacích snaží zachránit svůj majetek, čímž však ohrožují životy. Asociace proto spustila kampaň, jejíž motem je Zachraňte životné zavazadlo. Ano, přátelé, návrh organizace, která sdružuje stovky leteckých dopravců z celého světa, je reakcí na videa, která se často od času objeví na sociálních sítích. Někteří lidé při evakuaci letadla vše natáčejí, táhnou sebou zavazadla a značně tak zpomalují celý proces. Nejšílenější je z těchto katastrof v rámci tedy úmrtí je, přátelé, tady píšou z Ruska. Tam totiž zahynulo 41 lidí na Šeremetěvovo, tedy v rámci toho, že právě lidé chtěli si sebou vzít svoje zavazadla a to zpomalilo pohyb. Takže pokud se něco stane a budete muset opustit letadlo, nechte tam věci. A my pokračujeme dál. Další informace, pozor na horko v autě. Unavuje stejně jako alkohol. Léto se rozhodlo naplno ukázat svou tvář, což ocení děti na koupalištích. Řidiči ovšem už ne, protože vysoké teploty a prudké slunce je vyčerpávající. A když se k tomu přidá nevyspání z teplé noci, je to velké riziko. Je prokázáno, že vysoké teploty, především když trvají několik dnů za sebou, výrazně ovlivňují chování řidičů, ale i chodců nebo cyklistů. Většinou mají lidé v horku problém s udržením potřebné koncentrace. Pomaleji reagují a snadněji se unaví a často jsou i podrážděnější. Na silnicích se pohybuje velké množství pomaleji a hůře reagujících lidí. Ty navíc bývají nervóznější a náchylnější k rizikovému i agresivnímu jednání. Prosluněné letní počasí se ke všemu tedy vyláká na silnice také větší počet cyklistů a motocyklistů. To sebou nese zvýšený počet vážných dopravních nehod. No a poslední informace, ta se týká Češi. Na sociálních sítích tráví 137 minut denně. Oproti loňskému roku si ale polepšili. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Spíše je používají úsporněji, otevírají je jako každodenní rutinu, ale méně aktivně na nich hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Vyplývá to z květnového průzkumu a my Digital index mezi více než tisícovkou respondentů. Facebook se po letech poklesu vrátil na 67% pravidelných uživatelů a potvrzuje roli silného prodejního kanálu. V roce 2026 přes něj nakoupilo 20% Čechů. TikTok naopak po období růstu klesl z 20% na 18%. X pokračuje v dlouhodobém pokresu a dostal se na 7%. No a třeba Instagram, ten má 47% a je to třetí nejpoužívanější sociální síť v Česku. Takže co, Facebook, Instagram a co je teda ještě, nebo co, to je jedno. Stejně tam trávíme víc času, než by bylo vhodný všichni, protože víc než 5 minut je podle mě moc, ale to nevadí, já to mám stejně, přátelé, pojďme si říct, co všechno tedy je potřeba udělat, aby parťáci byli spokojení, a to zní, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak přátelé, to je informace o tom, tedy jak je to s parťákama, co nepodstatného napsali internety. Spustili jsme si spoustu aktuální muziky. Teď už se zeptáme Martina Svátka na něco debilního, tak jako vždycky, protože nic jiného já ani neumím. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Jsi unavený, když řídíš v horku?
1: Jo, ty vole.
0: To tě nejvíc unavuje, viď? Hned po vysílání.
1: Ty jo, já sednu za volant a hned usnu.
0: Hned zavřeš oči, viď?
1: Přesně tak.
0: Martine, ale tohle bys si neměl dělat.
1: No já už hrozně čekám na to, až jsem dotáhnul ty auta, přes ten satelit, víš, panu?
0: Autonomní automobily.
1: Autonomní se toho říká. No prostě sednu do počítače, řeknu friky a jedem.
0: Ježišmarja, že mě budeš jezdit otravovat, jo?
1: No tak to by bylo, to bych určitě přijel.
0: No tak jo, já se na to těším, už aby to bylo. Co bude první pecka dnešního Holiday Edition?
1: Ty sice vidíš a řídíš, ale nepřijedeš, no. Tak.
0: Jsem hroznej, co dneska nechceš se mnou dát Litoměřice?
1: No tak na rychlo, jo, to je strašně blbý, já jsem ti říkal, že bych chtěl.
0: Jo, my vyrážíme v totiž 11.45, ty máš ještě rádio, jinak já bych tě samozřejmě vzal.
1: A, no tak něco, jsem ti říkal, že ještě to napadne nějak někde takhle, třeba i blíž, nebo to je jedno, tak prostě půjdu, ale musíš mi to říct dřív.
0: Já se podívám, jestli pojedeme někde kolem tebe, aby jsme tě nabrali. Tak jo, co teda bude první pecka?
1: Ale dneska já teda nepojedu v tom tvým rytmu, já myslím, že to bylo hodně jako tvrdý, nadupaný. To já mám rád, to zase rozhodně já, ale zahraju teďka Chrise Browna na úvod.
0: Mhm. To je trošku jiná disciplína.
1: No je, ale je to taky elektro R&B, je to už trošku starší věc, jmenuje se to X.
0: OK, to je pozvánka na Holiday Edition, Martin Svátek, Holiday Edition a Martin, se v neděli máme Scratch Barbecue, taky mimochodem, kdyby si chtěl přijet.
1: V neděli, jo, na barbecue.
0: No, to se domluvíme, to už nebudeme táhat přes internet. Teď teda já se s váma loučím, Holiday Edition od 10 do 12, od 12 potom klasika polední menu vám naservíruje na stříbrném podnose náš kamarád a kolega Lukáš Admirál Kolíbal a mrkněte se na naše stránky radiokolor.cz. Já se s váma v tuhle chvíli loučím, mějte krásný den, naslyšenou opět v pondělí nebo na viděnou dnes v Litoměřicích, v neděli v letním kině Houška a to už bylo všechno. Čau!

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonu.

0: No já jsem dneska začal víc tedy R&B a tedy hiphopově tak později, ale taky proto, že dneska mám pro vás docela zajímavé věci.
1: No.
0: Třeba novinku od 50 Cent nebo Ludacris, taky jsem objevil jednu novou věc. No takže toho bude dost a Chris se Browna teďka střídá. Tohle to je 7th Streeter, I like it. Moji milí krásný poslech.

Peter. No, rozhodně dobrý beat, taky už stará záležitost. No, ale ta následující věc není nová, není stará, tak jsem to chtěl říct. Zpěvačka Chloe. Chloe teď udělala desku s Timbalandem. To mě hodně překvapilo, teda já jsem se toho ze začátku hrozně bál, jsem si říkal, sakra, co z toho Timbalanda vlastně vyleze. Když teďka udělal novou desku teda se zpěvačkou Chloe, tak jsem si říkal, sakra, jestli to bude něco tak jako třeba dělat s, já nevím, s Pussy Get Dolls nebo s Katy Perry, tak to bude asi velká bolest. No ale Timbo mě teda hodně překvapil, tak Timbaland a Chloe, tato ukázka, která se jmenuje Talking Dirty, je tam úplně slyšet takový ten Timbalandův, ten začátek, takový ty jeho začátky, který samozřejmě se tam objevují ty nový tlaky a novej zvuk, ale zní to docela dobře, posuďte sami, tady je Chloe, Timbaland a

Tak trošku jsem se zasek, dobrý, mám to, jasně. Tak to byla Chloe, tato ukázka, která se jmenuje Hold It. No a třetí věc z tohohle alba, tak si zahrajeme tuto ukázku, která se jmenuje Priorities. Tak jsme si představili album Chloe a Timbalanda. Zní to takhle a je to docela dobrý.

tak já jsem nikdy neměl úplně rád tyhle vořvaný věci, ale Luda, to mě vždycky bavil. Tohle je věc z roku 2004, Get Back. Tohle bylo z alba Red Light District. No jeho prvotina, která měla, první věc, která měla úspěch. Yeah, yeah. Watch Your Fantasy, tohle je společně s raperkou, která se jmenuje

0: cause I'm him. Never chase bread, chase the vision. Make your word when you see it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better, independent. 9-11
1: No tak jo, uvidíme, jestli celou desku od T.I. bude produkovat Pharrell Williams. Celou.
0: Somebody tell them people Mr. Him is here.
1: Mr. Him? Tohle je nová věc, tohle je T.I.
0: Mr. Him is here.
1: No novou věc, nebo tak jakože současnou věc má i 50 Cent, Fifťák, tak je Leon Thomas, tam je s ním a no když už to musí být, tak Fetty Wap, já jsem se toho trochu bál, že tam ten Fetty Wap jako, že to jako podělá celý ten song, ale nakonec tedy se to dost povedlo, takže Fetty je docela dobrý, no tak tahle ta věc 50 Cent, Leon Thomas, Fetty Wap. No one told us what we're here for. No one told us.

R&B a hip-hopových rádích. Tato věc, která se jmenuje Step, tohle je Snoop, Swizzy ještě navíc. No, první vysílací hodina Holiday je za náma, tedy skoro. Si dáme poslední takovou

0: Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ladies, good morning.
1: JT. No tak skvělá věc z jeho debutového alba, to album Justified. Señorita, jinak produkce The Neptunes. No skvělej Maxáč, jinak teď krátce po 11. Zdravím vás, druhá vysílací hodina Holiday.
2: Posloucháte Holiday Edition.

tak tohle jsou současný flow, jinak Don't Break Her Heart, tohle tu věc vám hraju už docela často. No a v této hodině vám taky nabídnu nový alba, dvě nový alba, který vydal skvělej PJ Morton. Dvě alba, tak z těch dvou alb si zahrajeme. Já myslím, že rozhodně to stojí za to, ale ještě předtím Johnny Gill.

tohle je rok 90, jinak My, tohle je Johnny Gill, jinak taky člen New Edition. No, Johnny funguje, má novou věc. Ale jo, abych řekl, že nezní úplně špatně. A Dance, A Kiss, tak se jmenuje ukázka. Tohle je Johnny Gill po druhý a jeho

Tak tohleto je PJ Morton, můj milý, jeho nový dvě alba, Sunday Morning, Saturday Night. Tohle je další ukázka, tedy už druhá, Can We Try Love Again. Já myslím, že si můžeme hrát chvilku, ještě PJ je přece jenom, nemyslím, že někdo jiný na koloru hraje tady toho zpěváka. To se, ne, že bych se nějak jako to vyzdvihoval, to je prostě, jenom jsem si toho nikdy nevšiml. Každopádně myslím si, že PJ si zaslouží velkou pozornost tímhletím albem určitě, nebo tohle album stojí za to. Další ukázka, která se jmenuje jasně Feeling Free, tak to je velká věc.

Saturday night, Sunday morning. Parádní vokály. Hodně je tam vlastně od první chvíle jeho kariéry, je tam hodně slyšet Stevie Wonder, velká inspirace. Tak pojďme si zahrát jeden takovej D'Angelovský pohyb. Ještě dvě věci z tohle alba vám zahraju. Tady je PJ Morton a Could Have Been Me. You Could Have Been Me, jasně. PJ Morton, Saturday night, Sunday morning.

No, tohle je Fred Hammond, samozřejmě. Skvělá věc, Love Never Fails. Fred Hammond a The Choir Room. No, současný gospelovej hit, nebo track.

Everywhere That I Go, tohle je Israel Houghton. No a ta následující věc, ta bude ještě starší, navíc filmová, gospelová ukázka, už dlouho jsem nehrál, hodně dlouho.

Myslím, že se jmenovala Jana Andresíková, ona už taky není mezi náma, ale její hlas byl skvělej. Jinak je sestra v akci dvojka, tady ta soundtracková věc, tedy Lauryn Hill a spol. Tato ukázka, která se jmenuje Joyful, Joyful. No, na tomhle tom soundtracku je třeba známá věc.

Tak a to už je závěr, moji milí, za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu, polední menu, samozřejmě živě, tak velká paráda po 12. pokračuje. Mějte se a krásný víkend. A kdybyste mě chtěli slyšet, kdyby vám to nebylo málo, tak zítra ACX, klobouky hezky, koníčci, kytary, no a samozřejmě skvělá muzika, jo, ještě ty vysoký boty, co měli. No tak samozřejmě ACX, American Country Express, zítra po 10. Mějte se krásně, pěkný víkend. Ať je fajn, čus.

0: Sign.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotač.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
6: Fonotač.
7: No tak to roztoč.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 12 hodin.
10: Color Music Radio.
11: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
12: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
13: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
11: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
13: Přijedete zcela určitě do Zlína.
11: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
14: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
11: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
14: Se Zuzanou Maxa.
11: Single Story.
15: Let's party. Have a good time.

Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Tak, dámy a pánové, příjemný odpoledne na vlnách Color Music Rádia. Já vám srdečně přeji, Lukáš Kolíbal, krátce po 12. hodině se střídáme s Martinem Svátkem, aspoň teda pokud posloucháte v premiéře v pátek 19. června 2026. A možná jste koukali na teploměry, dneska už od božího rána pořádnej hic, dneska má být až někde kolem 32 stupňů, tak doporučuju, pokud to je trochu možný, jít někam k vodě. Tak jsem si říkal, udělám vám, i přesto, že jsem vám posílal po lidi včera jedno, tak jsem si říkal, hele, dneska stojí za to udělat Tropicano Special. A Tropicano Special jsme začali na surfech se songem Bustin' Surfboards v podání The Tornadoes. Jestli vám ten song byl nějak povědomý a říkali jste, jestli to bylo v nějakém filmu, tak je to přesně tak. Bylo to ve filmu Pulp Fiction. A tenhle song už nás bere do džungle, do té městské džungle. Cool and the Gang. Posloucháte Poledníme na koloru.

na cestě dobra. Skvělá muzika pánu Antonia Pinta a Ed Cortese, taktéž by the way soundtrack, možná některý z vás poznali z filmu Město bohů, neboli Cidade de Deus v originále, hodně přísná, hodně přísná filmová nálož ze slamu Rio de Janeiro. Kde si myslím, že dneska aspoň v tenhle ten moment, protože tam je ještě nad ránem, je určitě chladněji, než je teďka u nás tady. Tak pro ten tropický feeling pokračujeme ještě chvilku v Brazílii. A dáme si trochu bossanovy. Rosa Passos. Je tato ta zpěvačka, její song se jmenuje Águas de Março. A vida é o sol, a noite é a morte, um laço é um anzol.

Oh yeah. Koukám na ty teplotní čísla a v Rio de Janeiro je právě teď 15 stupňů, protože tam je 7:30 ráno a zároveň ještě, protože na druhé straně planety mají aktuálně zimu, teda zimu. Nejvyšší denní teploty v Rio de Janeiro dnes 24 stupňů, nejnižší potom v noci 15, což je právě teď. Podobně na tom Ciudad de México, kde aktuálně se spoustu lidí honí za balónem. Mají teďka aktuálně 15 stupňů, ale mají 4:30 ráno. A maximální denní teploty 24 stupňů. A teď se tady podívám na domácí Liberec 28, Železná Ruda 27, Madrid 29, no a Praha a Klínec 30 stupňů, je to tam rovný. Tak něco na schlazení. Parťákem tohoto pořadu jsou zmrzliny Rouito, Nanuky, nově taky kornouty, rašídový, jahodový a čokoládový, který vyrábí na Šumavě bez cukru, bez konzervantů, který jsou ro. To znamená, že ro neprojde to, tuším, že více než 42 stupni. A tam je vlastně zdravý a ještě mražený mlsání. Takže řadu doporučuji rouito.cz. A zdravíme na Šumavu a tady tuto tu věc, tam je pěkně od začátku. Za chvilku se podíváme i za hudbou Mexika, nebude chybět ani Jamajka, a podíváme se taky na festival Hořicích pod Krkonoší, kde dnes startuje Culture Reggae Vibes.

Tak, Špetka Kalypsán, Color Music Radio. Co jsem objevil tenhle ten song, tak vám ho hraju docela často, protože jsem si úplně zamiloval. Song, který nahrál kdysi dávno George Simone, tak který najdete na kompilaci Kalypsa, starých songů z Karibiku, protože Kalypso se nehrálo nejenom na Jamajce, ale i na dalších ostrovech, na Bahamách, Grenada, Trinidad, Tobago, Haiti a tak dále. Ale tohle byl song z Baham, George Simone, Don't Touch Me Tomato. Posloucháte Polední meny na Color Music Radio, vedle Rowitu je parťákem tohohle pořadu taky MacParts, který se mi starají o věci kolem Macintoshe, když rozbijete třeba svůj iPhone nebo svoje iPady nebo takovéhle věci, tak kdo vám s tom může pomoct, je právě MacParts.cz. Zdravíme na do Prahy, na Pražského povstání, kde je právě teď 30 stupňů. Koukal jsem zároveň ještě na ty další mapy a vidím, že to máme podobně jako třeba Řím, Vídeň nebo Berlín nebo Paříž, tam je to taky přes 30. Nicméně třeba ve Španělsku zajímavě je o trochu míň, tak otázka asi nějaký horký proudy a možná to oteplování, kdo ví, jak to je. Každopádně, my jsme v minulém poledním menu soutěžili o nový album Prago Union Necorrectum, tak se za chvilku podívám, kdo že ho vyhrál, a taky jsme soutěžili o tričko Poledního meny, tak obojí nás ještě čeká, jsme teďka tak za půlkou, já vám přeju dobrou chuť. A k tomu fotbalu, ještě když jsme si hráli trochu Mexika, tak musím se přiznat, že to vlastně letos vůbec nesleduju, ale kdo to sleduje, tak asi ví, co se bude hrát, tak kdo to nesleduje, tak možná by ho mohlo zajímat. 19. od 21. hraje Austrálie s USA, Skotsko s Marokem v sobotu od půlnoci a zároveň v sobotu hrajou taky Brazilci proti Haiti o 14:30 ráno našeho času. Na druhé straně planety prostě. Ale je tam krásně, musím doporučit Jamajka, Kuba, Karibik obecně miluju. Nejenom tamní kulturu, ale celou tu zemi se všem všudy a tak posílám aspoň trochu tropiku.

předtím Ibrahim Fair, jako dva klasici kubanské muziky a teď něco trošku modernějšího, samozřejmě, i když taky už je to možná přes 20 let, co vyšla tato deska Orishas. A zároveň pozvánka na poslední srpnový víkend do Bratislavy, kde tahle ta parta vystoupí. A to myslím, že je docela velká věc, takže pull up the tune. A za chvilku už se podíváme, kdo vyhrává novou

Tak, to byly dvě ukázky z nového desky alba Praga Union jménem Nekorrektum. Já jsem si prošel teďka všechny odpovědi, které dorazily na adresu lukas@radiocolor.cz a musím konstatovat, že ani jeden neposlal správnou odpověď. Asi jsem dal hodně složitou otázku. My jsme si minule hráli dva tracky. Jeden se jmenuje Hledám Rým, Hledá se Rým, a ten druhý se jmenuje Světlo Plachost. Ptal jsem se, kdo hostuje v Hledá se Rým, správná odpověď Polygarant, to jste odpověděli, ale autorem toho beatu není ani Polygarant, ani Kato. Asi je to složitější otázka, na kterou možná potřebujete ten buklet, anebo si najít videoklip Hledá se Rým, a tam by to mělo být napsané v kreditech, kdože dělal tu instrumentálku, a je to někdo jiný. To znamená, nikdo dneska nevyhrává a soutěž se protahuje do nového týdne. Máte tím pádem možnost, a já přidám rovnou, mám ty alba dvě, takže soutěžíme o 2x1 album Nekorrektum od Praga Union s dotazem, jak se jmenuje autor beatu songu Hledá se Rým. Pište mi lukas@radiocolor.cz a pak jsem chtěl dodat, že Praga Union vystoupí mimo jiné tuto sobotu v Hořicích pod Krkonoší na festivalu Culture Reggae Vibes, který startuje dnes odpoledne. Je to převážně reggae festival, nicméně za těch 23 let, co existuje, se hodně rozkročil i do dalších příbuzných žánrů. To znamená, samozřejmě nechybí ska, dub a dancehall, který jsou samozřejmě součástí reggae music, ale je tam taky nějaký hip-hop, tentokrát je v podání právě Praga Union, je tam i nějaký ragga jungle, který zahraje třeba domácí producent Handed, nebo tam bude i nějaký jungle v nočním setu Akiri, ale zároveň tam bude spousty zajímavých kapel, DJů, producentů v lesním takovým amfiteátru, respektive v lomu u svatého Josefa, tam je hlavní scéna a potom projdete lesem na druhou scénu, která je prostě uprostřed lesa, a tam jsou Raga Ultras Sound System, kde vystoupí mimo jiné polský Macken nebo německý Legendary Soundboys Pow Pow Movement a mnoho, mnoho dalších. Culture Reggae Vibes vibes.cz, tam najdete více informací. Festival startuje už dnes a poběží až do neděle. Jedu v sobotu odpoledne, hrajeme tam s naší kapelou Urban Bushman od 15 hodin v sobotu. A Praga Union tam budou v sobotu večer. Hlavní hvězdou jsou britský Cimarrons, což je kapela, s kterou kdysi dávno hrál i Bob Marley, když emigroval na chvíli z Jamajky. Ale to je takový příběh na další povídání. Teď, když jsme tady, kde zrovna teďka jsme, to znamená,

tenda, to je salám remi, to znamená tenda salámy i pro vegetariány. Polední menu na koloru. Právě teď a tady, Color Music Radio.

když ještě to je instrumentálka, tak poslední slovo ode mě pro tento moment, pro dnešní session. Díky Rovitu Ice Cream a MacParts.cz a díky také nakladatelství Dharma Gaia za jejich knihy už 33 let zásobí české čtenáře mnoha a mnoha velmi moudrými knihami od buddhismu, ale i třeba legendární Tao Te Ching, tibetskou knihu mrtvých, koncept kontinua. A pokud za vás zajímá yoga, tak vřele doporučuji nádhernou novou publikaci jménem Tibetská yoga. Jak má k sobě blízko yoga, tantra a buddhismus v tibetském podání. Nádherná obrazová publikace. A taky jedna novinka po více než 20 letech, 25 letech dokonce, vychází znovu kniha Uvolnit sevření mysli od jednoho japonského zenového mistra Roshikosho Uchiyami. Dharma Gaia tenhle ten titul vydává ve spolupráci s Dobrou čajovnou, která letos má velký výročí. To znamená, že ta kniha je zatím až do 8. července k dispozici pouze v Dobré čajovně na Václavském náměstí. A už tam je a vypadá nádherně. Pokud vás oslovuje zen, anebo byste si rádi pomohli, jak uvolnit to sevření mysli, tak můžu vřele doporučit. A potom ještě příští týden vyjde druhé rozšířené vydání skvělé knížky Meditace i legrace. Jímž autorem je František Tichý, český učitel, zakladatel přírodního gymnázia v Praze, který má zkušenosti s teenagers už přes 30 let. A v průběhu covidu viděl, jak jeho studenti trošku trpějí tou izolací a tak jim navrhnul, jestli nechtějí začít trénovat svou mysl. A vznikly z toho takový volitelný kroužky meditace. A na základě nich potom vznikla i tato kniha, která je určená zhruba pro čtenáře od nějakých 13-14 let. Nicméně základy meditace si můžou vyzkoušet i samozřejmě seniori, nebo ať už je vám kolik chce, tak tato knižka je plná jednak vtipného způsobu psaní k tomuto tématu bez žádných dogmat, ale vlastně vtipný psaní Františka Tichýho, učený primárně pro 12-letý, ale i pro kohokoliv z vás, kdo byste chtěli začít trénovat svou mysl, nebo jak se taky říká, meditovat. Kniha se jmenuje Meditace je i legrace a její druhý vydání vychází u nakladatelství Dharma Gaia už příští týden. A o tom si budeme povídat zase po víkendu, více dopodrobna a soutěžit a tak dál. Takže od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Kolíbal, přeju vám krásný horký víkend. A teda možná taky posloucháte v nedělní repríze, tak to už bude po té bouřce. Uvidíme. Každopádně chce to dostatek pít vody a pěstovat, kultivovat láskyplný přístup k životu. Společně s Lukášem Kolíbalem tady byl Otec Fura. A tohle už je Burning Spear, který bude vzácným hostem festivalu Mighty Sounds poslední červnovou neděli v Táboře. Yeah.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarons, jamajská zpěvačka Aita

0: Vegana a Maskot.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: To má být za film, Pedro Gonzálesi.
6: Roky 6 do Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
5: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
6: Tady, Roky 6. Po letech boxování si Roky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
5: To se mi snad zdá. Teď si Roky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Koktangent.
6: No jo, donesela, done.
7: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
8: Slyšíme se.
7: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
8: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy od poslouchávaných telefonních hovorů.
7: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
8: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
7: A na to si přišla sama, Lefrendo?
8: No jo.
7: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
8: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
9: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
10: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
7: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
8: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
10: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
11: Tady místopředseda Vlastimil Hustý.
10: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
11: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá: babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to: abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlech. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
10: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Víte, kde nakupovat levněji? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Color Music Radio.
0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Color Music Radio.
8: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Let's party. Have a good time. Here we go.
3: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
4: taneční party Pavla Bár.

laskavou sílu. Power of love. Love power. Tak o to nám zpívá Luther Vandross. Přemixovaný Frankiem Knucklesem, Satoshim Toumím a Teddy Burusem. Ale hlavními producenty a spoluautory té věcičky je tedy Luther Vandross a taky Markus Miller.

hnedka na začátku hodně jmen vyřčených. No, vrátím se tady k tomu Markusi Millerovi, k tomu jednomu z hlavních producentů a spoluautorů této věcičky v originále Power of Love, Love Power. Protože pokud neposkáte v premiéře v neděli, tak máme 14. června roku 2026 a Markus Miller slaví 67.

Herbie Hancock. A dalšími. Just look out. Everybody needs a little. Just a little. No a dneska slaví taky narozeniny Boy George. Skvělý muzikant, skladatel, zpěvák a taky samozřejmě člen partičky Culture Club třeba, nebo Jesus Loves You, ale my si teďka dáme jeho solovky a začneme tou mojí snad nejoblíbenější No Clause 28. The aim of this government is to make everyone as miserable as possible. Shut up already. To je na mě. Trafíkovi je 65.

slušný pro ten song. No by, kde řádila Margaret Thatcherová a málem prošla klauzule 28, která zakazovala jakékoliv podporování LGBTI plus komunity.

možná některý z vás byli včera taky v Malečeském parku. Asi jako já si užívali koncert kapelky Pražský výběr.

Pražákům je hej, nikam nezablouděj. A doufám, že nejenom Pražáci, ale jiní jedou v pohodě příští sobotu, vlastně už tuto sobotu, 20. června. Pekelnej bar na adrese Nabi Rydle 38 na Praze 5. Je to kousíček od Anděla, kde budu hrát spolu s Nickem Lupenem. Pěkně to tam zaveniluju. No a my si dáme teďka věcičku, kterou splodil právě ten můj spolu DJ, který ten 20. června se mu zazáří, a ta se jmenuje What I Want.

pozdravuju všechny lidi od pražských služeb, protože bez nich bychom byli všichni v háji. Jmenujte třeba Libora a Petra. Čus, kluci. Zrovna tak samozřejmě všechny záchranáře, hasiče, zdravotníky, no a i ty slušní policajty.

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story.
9: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Well, this is Kabaka Pyramid, you know. And right now, the item I listen to 90.7 FM. Color Music Radio. So don't change your dial, you know. Keep it locked. Accurate.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
5: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobou.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Let's party, let's party.
9: Have a good

0: festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masko.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: A co to má být za film, Pedro Gonzálesy?
7: Roky 6 do Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
6: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
7: Tady, Roky 6. Po letech boxování si Roky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
6: To se mi snad zdá. Teď si Roky dokonce zhasnul. No. Přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Kloktangent.
7: No jo, donesela, done.
8: Z další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
9: Slyšíme se.
8: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
9: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
8: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
9: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
8: A na to si přišla sama, Lefrendo?
9: No jo.
8: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
9: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
10: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
6: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
8: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
9: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
6: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
11: Tady místo předseda Vlasti byl hustý.
6: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
11: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to se vymyslel sám.
6: Ty seš fakt Vlastimil hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší

0: Чає Текане.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: All funky kings come.

vítejte u předposledního červnového vydání a právě teď plním, co jsem minule slíbil, a tedy, že odtajním náš program na prázdniny. Jak stálí posluchači vědí, trochu to tady uvolníme pod heslem méně slov, více hudby, tedy vždy něco speciálního. No a protože už jsem 3 roky celá zanedbal, a to úmyslně megamixy, tak teď v létě bude největší šance. Nejenom mix hitů od jednotlivých skupin zpěváků a zpěvaček, ale i tematické mixy, například Italo Disco, Pop 80, Pop 70, Disco 70 a tak dále, Funk and Soul nebo Stock Aitken Waterman mixy. Startujeme 3. července. No a teď už zpět, co dnes. Pokračování vtipných přeslechů a překlepů od Oliny. Bude ještě část 3, takže těšte se na příště. A krom toho hity rarity dnes od 60. po milénium. V první hodině třeba Leanne Ross, Deborah Kinsley, Claudia Mori a Adriano Celentano nebo CJ. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist povysílání na radiokolor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte. No a jako první se tu objeví Sherry.

0: Tam měla největší hit jako Madonna, jmenoval se Holiday, ale zněl úplně jinak. Dnes se single Lullaby, pak Inka a If You Say You Love Me a jako tečka prozatím pro teď Pakara. Hodně jsme si od nich hráli, ale nějak jsem pozapomněl na jejich první a největší hit, který napravuje a zazní Yes, I Can Boogie. Takže objevujte vaše oldies ještě jednou. Krásný poslech pře od mikrofonu jako vždy Pavel Bárta.
1: Color Music Radio.

0: No a dnes pokračujeme s Olinou, psinézní historky o překlepech a přesleších. Jistě jste si minule říkali, proč to povídání nazvala Marky v tanku. No, nebojte se, hned se to dozvíte. Totiž píše, ještě hutnější přeslech provedla další naše spolupracovnice, ta za své starofrancouzské písni Batalion, což zpívá tedy mimochodem Spiritual Quintet, slyšela místo Víno máš a Marky tanku. Víno máš a Marky v tanku. Má máma vyprávila, že členové JZD z její vesnice se kdysi vypravili do Prahy za kulturou, no a jak se vrátili, tak tetiny vyprávili, co všechno zažili. Mimo jiné i návštěvu Karlínského divadla a představení Mám zelný tuš. Strejc, který je moc neposlouchal, ale prohlížel si divadelní program s hezkými slečnami, jak jinak, přečetl název operety tak, jak to viděl, tedy Mám zelené touche. No, další sedící strejc vedle zabrblal. Co říkáš? Mám zelený touche? Co to je touche? No, abych se druhým moc nesmála, já jsem často perlila. Tak například, jednou jsme seděli v zákulisí knihovny a kecali jsme. Byli jsme rozděleni do pár skupin, každá probírala něco jiného. No, a já náhle odvedle zaslechla slovo Picasso. Já na to, jaký Picasso, já znám jenom Pexeso, jenže oni právě vedli učenou diskuzi o moderním malířství, umění, a ne Picasso, no. Když jsem ještě chodila do školy a bývaly knižní čtvrtky, tak jsem úkolovala mámu, která pracovala blízko Václaváku, aby mi nějaké knihy koupila, což mámu štvalo. Takhle jednou jsem po ní chtěla, ať mi zakoupí životopis Benvenuta Celliniho. Pořád jsme jí říkali, mami, Cellini, pamatuj si to. A máma na to, no já dej už pokoj, vím, jak se to čte, nejsem blbá. Pak jela tramvají na Václavák a pořád si opakovala, Cellini. Lezla do krámu a z tváří vzdělance hrdě zahalekala. Tak máte ten životopis toho Cellitův? Když viděla, že knihkupec stuhl, rychle z krámu vycouvla, mrmlala si tiše, já ho roztrhnu. Tím myslela tátu, on měl totiž ve zvyku takovou průpovídku, říkával, ty jsi takový jelito čelito. No, ani nevím, kde to vzal. No a máma to čelito prostě náhle vyptanulo na mysli a v ten nejnevhodnější čas. Ovšem, přednedávnem jsem se dověděla, že to nebylo zas až tak mimo. Totiž Belmondova babička měla příjmení Cellito, takže je to italské jméno, ač nevím tedy, jak se to píše. No asi z C. A třetí část si zase poslechneme příště. A Olina ještě dodává, a napadla mě ještě jedna písnička, v roce 1970, kdy začínala Špinárka, tak tehdy zpívala velmi oblíbenou píseň Music Box. Vždy jsem si myslela, že jde o zdejší tvorbu, ale omyl. V roce 1969 to originálně naspívala Cilla Black jako Surround Yourself with Sorrow. Docela by mě zajímalo, jak to znělo. No a protože to zajímalo i mě, už je nejen pro tebe připravena, tedy i pro všechny, pak Finzi Contine a Clap Your Hand a nakonec Jennifer Brown a I Care For You. Teď už ale ona slíbená Cilla Black ze 60.
1: Písničky z barunčiny krabičky.

0: Techno CJ je holandský projekt, co vznikl v roce 1987. Vydali pouze singly. My si od nich pustíme známou věc, zpíval to třeba Forest, He's So Divine, pak Funky a Delegation, It's Your Turn. Ta vznikla v roce 83, ale na začátek letní klasika Claudia Mori a Adriano Celentano, Non Sucedera Più. A víte, co to znamená česky? Už se to nestane, ale stane tady a teď Claudia Adriano.
1: Canzone dalla bella Italia.

0: to byly Delegation, It's Your Turn. Tak, kdo se narodil v USA, ale od malička žije v Německu, pracuje v módní branži, ale krom toho samozřejmě zpívá, a to směr Italo Disco. O kom je řeč? Samozřejmě Grant Miller. My si pustíme jeho maxáč Red for Love, který já považuji za jeden z nejlepších, co vydal. Takže tady je.
1: Maxi Mix.
2: Italo Disco from the 80s.

Guillermo Marche na Flamenco Queen a právě dohrává eurovizní vítězka ze Švédska ve své mateřštině Karola a Fremling. Teď malá pauza a pak vzhůru do hodiny číslo 2. A dokonce ještě Lion Ross a Fantasy, pak Kim Leonard a Baby I Need You a nakonec Deborah Kensley a překvapení, tedy surprise. Takže za malou chvíli se na vás ve druhé hodině opět těším.

Vítejte ve druhé hodině naší party, kde jak známo hrajeme všechny odnože směry a podsměry disco muziky posledních 50 let. Hity, rarity, které jste dlouho neslyšeli, tak třeba My Commission, Visitors, Cash Patty nebo Newton. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu ve čtvrtek noci mezi 1 a 3. Playlist na radioklor.cz, tedy až po vysílání, kde si v sekci podcast vše můžete s nějakým tím zpožděním, až se to tam prostě objeví, stahovat nebo poslouchat. Startujeme velikány Euro.

Diska v Německu Bad Boys Blue a Save Your Love. Tahle ta věc se moc nehraje, mně se líbí, tak si pustíme. Pak King Kong and the Jungle Girls Walkie Talkie z roku 1989 a nakonec trochu předělaný příspěvek Irska do Eurovision Song Contest z roku 1984 Terminal 3. No a kdože byl ten hudební mák, co tomu dal disco kabátek? No jasně, známý spolupracovník Stock Aitken a Waterman Matt Pop. Moje jméno je Pavel Bárta a všem, co mě dnes poslouchají, a to i třeba poprvé, přeji, ať se vám to samozřejmě líbí. A teď už Bad Boys Blue.

No, historie této skladby, co přijde, poněkud komplikovaná. No, je Dolce Vele měla takový úspěch, že producenti vymysleli sice bezduchý film, jak to tak bývá, ale právě s hvězdami tohoto směru a hezkými songy. Gib Gas, ich will Spaß se jmenoval ten film. Tady nechyběla Nena, nechyběl Markus. No a právě tahle skladba byl duet Nena a Markus. Jenže ouha, když se měla skladba vydat na singlu, producenti Neny si chtěli vydupat, aby byla uvedena jako první ta Nena. Co i zastí od Markuse nechtěli. No a dopadlo to tak, že ve filmové verzi na plátně fakt zpívá Nena, ale na desce úplně jiná neznámá backgroundová zpěvačka. Kleine Taschenlampe Brenn. No pak něco od Bobbyho Orlanda, tedy High Energy Music. Bude tu Shana a Private Fantasy. No a na začátek přijde Milou a Change Your Mind. Tak to už je rok 1990. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: typický sound Bobbyho Orlanda. No a teď Neil Rogers. Ten stále aktivně pracuje a skládá, což dělal ostatně celý život a skvěle. A tady je nedávný výsledek Daft Punk featuring Pharrell Williams a Get Lucky. Pak právě skupina, které byl duchovním otcem, dá se říct, tedy Chic a My Feet Keep Dancing. No a začínáme. Tady je Fonzie Thornton, I'll Change My Game.
1: Back to the 80s.

0: No, to je všeobecně známo, že speciálně ze Švédska přichází vysoce melodické hity od různých skupin, které si tady představujeme. Jednou z nich je i duo Visitors a jejich největší hit Never So Blue. A ten si právě pustíme v maxi verzi, čili jako 12-palcovka. Vznikl v roce 1987.
1: Maxi from the 80s.

No, tak to byli Newton ve stylu PWL a Heaven to Me a pod námi ještě dohrává My Commission, The World is You. Takže za chvíli konec, na Music Only věží ještě do dvou retropáty, zítra tady Kuba Melín s Lahůdkami, no a taky Martin Svátek a já zase za týden a dokonce ještě Sandy Rogers a That's My Life. Shoda s doktorem Albanem je čistě náhodná, Páge, Špatý a Etienne a nakonec se budeme bát, pozor, na začátku tam ví vlci. Skupina Fresh a jak jinak než Wolf. Mějte se fajn, říká pro tuto chvíli Pavel Bárta. Hity non-stop, taneční party.

0: přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.
2: If you awaken from this illusion, and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, or shall I say, death implies life, you can feel yourself.

0: Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.
1: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.